That's where I'm going. Da je tam, že ješ duta krec, a do tutoho smera, že dženca pala nas hučpne. Tak slyšíme dnes ráno Ralfa Bumia Bozia. Za tým, što je bylo, prašta so Veronika Zachodníková. A vo noc spies přestoku, prosy Vajboga Vaudžic. Všetky tuto titule slyšíte po takým pola nás, ač do šestčích a nitko je Andrea Špitenkova na řeče z Vútroba z Božu na Riu je.

0: Jesač menšino dona po šestčih je pečo džin dvacoči. A tuž s vas netko praša, mače da predstavu Vúžice přichoda? Hinaka čtenca, Vúžiske vulkomista, podzemska autodroha a svetništva stacija L1 vosreč toho. Tole je Petr Malink, ki že leče 1909 a posta takle svojim science fiction povedančku opisoval. Tež so budžo ľudžo z vizofonom komunikovač, štož menujeme dženca 60 let potem videotelefoniju na šmoradku Tebločabo Ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuhora, menuje so AK-1 a 7 časač. Nie so z raketu do svetništa podača a mesačke v obkružiče. Vizu je totiž drdom di, vosebe vizu potom, duš je raketa spešniša popuču, hač svica a s tým samo čas přesčenje, a nadobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Vúrieska studie Svuhory.
1: Sme poušiem zdaču času vrota přeličeli. Sme o takým niečím hižo raz v mojem studiu astronautiky slyšala, ale...
2: Ale što nitko? V kotrem liče da sme?
1: To neviem, ale dobimo ako prinie profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Nie prič. Sme hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žena Vúžica nie. Definitívne nic. Tukam na Pacifik, tak svunčná hoce, kaž tu je.
1: Kola puj, my so dospicha, dajke časové vrota sú cyklisky zjav a môžeme so jenož přes ne zas ročo domov dostať.
2: No, da si ve přichodnem dolu na dajke riany příbrio doliči môj, abo?
1: Puj, profesor je zaujesť, če tež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladaj no, gajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vies, s polami do kovokovo. A, tam profesora zavisče niedže najnže moj.
1: Dobrý deň. Zrozumíče nás?
3: Hej, vítajče k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: Na to je nešto na vúši, abo? Sče čipnikak daleče se svuchajo do Vúžice leče 2001 a 70 dolečeč, to možeče z našej science fiction svuchoru AK-1 a 70. Juna makače na našej internetovej stronie, v app MDR Serbia a vieso tež v ARD Sounds, što je tak rec audio mediateka. Jo možete se tiež deles čaneč našu svuchoru a tuž poskač džeškulisče tiež tiež zvisk za sečo nimače.

0: Na, Buschestschiche.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Bis Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranje. Ponovjenje Radwurske Krzyżnie Cirkwie je niemale dokončene, kajž praje čon cirkinske rade Peter Kubank připravja vonka jenož išče vodzerečaki a nu lampu. Twarske dživa su nešto vercač 310 euro pfačili za čož dostavo sada spichvanje regionalido. Cina često 7,10 posvečenu Krzyżnu Cirkwie su od konca aprila ponovili. Osadne fara Beno Jakubaš juž 4. oktobra z Romanje s generalnim vikarom Drežansko-Mišnanskeho biskopstva Andreasom Kučku znova posvieči. Mesto Budešin chce odnamakania za kubvarky a kubvarju ve mieščanských pestovaniach pfačič, zo bychu dobrovoľne šli. To je čera mieščanská rada v obsam knuva. Pozadk sú odeberace ličpe dječi. Zo by so upovedzeniam závodných pričín dla zadziovavo sádža mesto tu iš na odnamakania. Cokone košte, niedže 610 euro chceďa z nevužívaných sredkov personálna etá narunač. Gmena Halštrovska Hola zaviedže klitu v aprilu popfatk za dovolníkov a turistov. O tem sú na zajšom posedzeniu tamnejšie gmenské rady informovali. S votedavkom chce komuna letne niečo 115 euro přidatne do svojej kase dostať, dokode chce za miestu im za turistické poskytky digitálne informácie kajštež za ladanské dživa užívač. Popfatk učinia 2 eur v obdžen za hostivot 17 let. Runačasne zavedu digitálne přizvenské systémy so by sa zviesčenie hostči zjednorivo. Zaviesť chce gmena toho runia hostnú kartku, kotraž má lepšine pri šelakých poskytkách skyčiť. Bývši kloštor Klarisu v Budešine je ve obsedstve Drežansko-Mišnanského biskupstva. To zdieli rečník biskupstva Michal Baudeš na naprašovanie. V kapavce sa iža žane kemše nevodmývaja. Ona pak nie hišče profánovaná, što je šreka, zo nie je za kráľne užívanie hišče oficiálne zakončené. Kloštorské tvárenie dále krok po kroku vúrumuje. Rozmowy o dalszym używaniu, na przykład za jehinesze riadnyskie zromadzenstwo przewozmy albo za używaja je na hinesze socjalne zamier, nie bych udotał uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dalej za rozrysaniem, tak Michal Baudisch. Župa Jan Arnošt Smola Budešin zareduje klitu kurs za rič a stavizne za budeskich mieščanskich viedniku. To by tema na čerošim posedzinu župného predsedstva. Na 4 terminach za sobu klitové januáre a februáre chce županka z nimi serbske sua a vobrote a ich úrekovanie zúčovač. Potem přednošuje dr. Lubina Malinkova vo serbských staviznach mestče, serbských sledach a dalších témach. Riad je v úsledk prvního zetkania s viednikami lica v Mircu a ich přeče za viac informáciemi vo Serbách. A to bych u naše informácie, kýž navakače dále na naše informacijské strone, na internetné strone a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nenamakače je vedro, ale 12 stopni tu kvílu pokaza, naše žive slibro, vúľadame jasne nebio, tak tiež denca po pomostanie zmeme tu išto slunca, malo mročelu, ostanie sucho a žive slibro te zalize na 26 do 28 stopňu.
0: Na počach a na druhách je našim nepozrednom koncu šitko poradku, ale što ešte trochu dále popuču, tam smier a cina, če nech gečpuje. V Tindorfe menujce na B8.90, abo tiež na Kamienskej droze, tam je tešielče dose nuc smier Lausnitz, jeden nenakvadný autor z Nersbožiho, tam potekým gečpuče. Tindorfe to je.
1: Serbský rozvoz.

0: Aua!
1: Lara, tam po policie jedzie.
2: Teta su nimo jeli.
3: A čo? Nie, policia nejedže nimo, tá tu ostane.
4: Polícia z G.
5: V Zorilcu sú v obšudnice 87-letnú starušku zjebali. Ona je dostala telefonát, pozdatný lekarky, kýž je praješe, zo je džolka češko kora a zo dobi džolka medikamente brač, kýž maja so zapvačič. Staruška je na to 60 euro a dybenky vy hodnoče viacač 50 euro neznatý vo sobie přepodala. V Bašecach v Kupšiskej gmene dojenže čara rano k vopkadnemu nespožu. Při křižovanišču je šofer auta tamnemu auti před jezbu zau, na to je prásnovo a dalše auto, kýž čaka šurunie při křižovanišču bu obškodžene. Ci vosoby su so lohko zranili, vecna škoda 5400 euro. Na Kamenskej Bošči tam dojenže hútoru večer k väčšej bijence mes cijomi skupinami dohromade 18 ľudí je so tam bilo. 4 osoby sú sa zranili, samo vyšší mešťanosta je po namiestno přijozobe situáciu na Bošči sobu zmieroval. Nietko má policia usledžiť, čo dľa sú sa tam dokladne do osu dostali. A v Nedžichove tam pobechu paduši na Kyrchove. Zroa pokradnichu bronzu figuru, dale povalichu je narune kamen a kriminalist časo nitko s padom zabiraja.

Przed niekotrymi dniemi, szako sme hišče se smeli vobladač, začmiče zvončka. Hej, a nedom potem čakaš no juce rano zaso přichodne nebeski spektakel na nas. Začmiče mesačka menujce. Što še tiš tu pola nas zakski dost čtere vidjač? Ale jenož za tyž, koc už pravě záhe stává já, stavačkaž rozvosovník je tu hezvo za mne berekva. Tutun raz suba se menice po takým zemia na svoji čáry vokou svunca, měs měsáčkom a svuncom. Tak počuje měsáčk přes kutk zemie a so začemní. Posledné totálne začmíče měsáčka tem jachme hakle loni, nekak samstným času menice z počátk septembra. So. A dö nitk sto vidjime. Jutze rano wot, störi hodin zi a zitzelci, hat lato osem rekwa hesvo, jetu stawatschkeisch rozwosunik, alle svoi werschk da kretz, dutzbietu do nebeski spektakel potam hakle nischta bozdischo, menuze schiestsch hodin dewanatsche. Kak duo musicze fenomen wopkitschbuatsch da wotwisuje zile wotohos wotke ladatsche, a duische nitko psichotne praschinje, dje? Máte ladač? Najlepé, hoči so začmiče mesačka na čmúvem miestne v obkečbúvač, s vidom takrec to zapada, po takým najlepším páče tiež bez štomu abo tvárenju hišče lepé vidíče drie na vyšine. A hač skáze pomročené nebio vid, to nemôžu netko spúšťomne vieščič, dženca večer je liceče si v obladač, tu už na kúžde patíš teraz viedrové pojezče, prújče a poladajče takrec raz von. Treba če za to nešto? Nie? Tajke začemnenske naoči, kaž při začmiču svunca te netrebače, vaši vočce tezno dosahate a samo fota môžete vo toho činič hendi to hižo dosaha, ale profi fotografa jo rádža so šmoratko za to z rukomaj nedržiče, dokáž so foto přes jacere sekunde celi a z rukomaj sa to potom v obraz spíšne z časy rádža po takým so štativom abo so hendi niče kruče na jedne miesto. Stajče. Dženca, noce, respektívne júce, záhe ráno, vopkeč budeče po takým začmiče svunca, kaž netko tiež merčin vecli.

0: V konecach však osme tematice před nekotrými menšinami hakle byli tam, to vás v tvojom domě, a na dvorje je tiež močinský klub konec šuno zamestnené, kytro aktívne předovšem netko posledných dňach s přijatami necvierna, Mateo.
1: Tam hotu ja som menujúce na legendárnu DSF-party, potekým na svedžen nemsko-serbsko přečelstva a točení močina s kreatívnymi videoklipami mestrujem na Instagrame. Sme vám však vo tutých luštných, vestných, vábinských videách povedali hižo v programe, no a na Instagrame pod jccs-10, to stej menujúce za Modinský klub konec šuno namakače tute klipe, tež v svojich storiach Modina dere dokumentuje, kak sa na vone svedžen tam konstidžina přijotuja, moluja plakate, natvarja bary, jezča s traktorom po úce, na dvimaj floromaj, za te starše ľudžo, potekim na jevišťomaj, môžeče pon svoje bedra čumpač, zmer tam tež karaoke večok, šlago, zasvešiče, vezo tež tekno zmer, ľudce a sobotu v konecach.
0: A na kožde patna na Instagrame, tam so šajaca čupvači, so raz tam kliknuč na stronu Konječanu. Musíme sa tak reportovať, že nás Matiam Džins rano.
1: Tak jo.

Studio Liška přinese medije na serbske se dženca može česito nebelčicach vobladač, tam pozastanu mobile studia Lucie od 9 do na po 4, a to na svědžinske vůdce. Přeprošení jsou malí, kajštěž vůdce opravdu od šulářů a děti, hač to seniorově staroby je tam za všetkých něžto podla, možete tam pak nové věce vůzpytač, abo tyž celé jednorie s vašimi prašeněmi a problémami kvůl boku šmoradka a kompjutera si tam dojnč. Dženca zakončí se Kamjenska Bosč, na půl dvěma je vůčanu z města a na půl dživěčích změja potom ještě raz svědženský zača do města. Večer vůstupia potom tyž orkestru města. Dženca zatka so Kroščanska gmenska rada, a to večer na posedmich gratuní vonjovie v opore horkach. Tež Pančičansko kukuska gmenska rada so zatka, a to večer sedmich potom v auli šule Čišinského. Do runja Pančicach kukovie prosi dženca Zmirc, zarednisko zjazka při kloštorskej vodže Eduard Luman na rečnu hodinu, a to od popodnja cioch do napu šestčich. Darliva živka je dženca ve vázu prašana, od cioch do šestčich možete tam niši vše šuli kreda rič. Skupina Janka Hanka vstupi kulturni zarodže do Budušinje, a to sobotu večer na po 8, s tým sa tiež sezóna kultúrne zárode zakončí. Kartky dostanete miest druhým online, a to za 8 €.

0: Vetkovaki veserskich zichonjach se procuju, aby nimskoricne zichi penauknuli serske spoka. Na drugim boku je to teke ve Vužice dajo vjele zichi, kterich deje ve zichonjach akle nimskoric nauknuš. A kak dej to funkcionirovaš, a kak dej funkcionirovaš, to je zgromadne živenje. To je velika tema frbelovije. Kupki venajo nosarka zichonjo, ku kateremuš ve Dolnje Vužice spuša. Vesem nas čo zichonjo a hoto, tam nejo žedna serska institucija pedla, ale ku te teme jo se obgeniva moja kolegina Štefani Krautzwitz.
1: Maju zichi u nas dobre zaklad, aby mogali šuli ucpje sledovaš? Obkneže došteje tu nímsku riec. Fröbelová kupka, nosaka viele žišonju nímske, jo tu vec přepetovala. Kamil Vjencek, jadna fröbelové kupky v pycajčnej bramborskej groni.
2: Ve
0: Frankfurtsche je pomernika 50-50. Povojca familio pedajo nímsky, ako domacno mamino riec, druga spomnejo šake druge riece. Vesrešte je druge kupky stoje pelske familie na prednem mistne, uslečke blízke je granice. Druga velika recna kupka malcne rozčo, to je arabska. Ta kupka rozčo dokulaš ma tendencielnie viele žiši.
1: Kak žiši pejedajú nímske, se pokažo ve přespytovaniach do zachopienka šulie. Frubelova kupka južo obliduje recne zamežnosť žiši, tež sú dvieliše staré, kroni Michael Kulpreš. Medio preda frubelovie kupky.
3: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren BASIC eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf. So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Frübel jonento da litzbe se zachadnych liet dozjavnosti. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši jo v čich nimskich stronu negirša v Bramborskej. Jadna Češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mygala uvenožeš přechod večišunje do šulje. Přicuna je teke, až veli žiši má drugu maminu rec, ako to nímske. Kupky v žišoniach bývajú veci recne.
3: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es uns, für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, ktoréž potreba veľa recného spichovania a má napríklad arabskú rec ako maminu rec. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nuje fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožilaše je zasežovaš na svejské kosty. Rec je jadna vec. Kradu šakorake kultúre příbytných žiši je dalčná. S tým musí v žišuňach nikak ujiš. Aby to uvenoželi, je nosa frübel dalčne kšacké tuhe.
3: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentralen Themen, Vícerícnosť v rícnym uvýšu a to senzibilné obchádanie s kultúrnymi rozdielami. K tomu slúša teke a štajo jeze bže svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svížin ste tam jednak vážne. Uvísky v žišuňach sú přes QR-kód přistupné v šakých rícach. Za nauknenie nímskej ríce v žišuni přecetajú tam knígle. To sa čojná dialogický pád. To groni, žiši deje slova vyspětovaš, kterýž su slyšali. Vedku bláky pen upšašaju žiši a opytaju rozgrono naujaš vo kniglach. K tomu přižo išči?
3: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To niekto nie aż kuszta zisunia jadna krzyla. Pistopowanie wytwisują teke w togo, kake zisi su na miestnie. Kamil Więcek uzbiknio, kaku rolu grajo mami na riec tych zisi, kiedy deje u nimski uknusz.
2: Ten język ojczysty trzeba znać bardzo dobrze.
0: Musisz swojsku maminu rec diary obkniżysz, wena musi być ksusze fundirowana, ka służy jako zakład. Czym więcej recu pak dają we familii, kronimy jej więcej recna familia, czym laszczej padnie o gelesie ją nauk nóż przyducu rec. Zajomy na przykład familię z Afryki, w której chce pijeta francuski i afrykańska rec, każ to gele chajzi do zisionie, żoż jo niemszczyna gwona ucna rec, pe nauknio to gele malcniej niemski. Ako takie, ako doma pieda jano jadnoric. Wiece ricne familie abo zisi mają z takim lepszynu. Nauknu drugie ricy malcniej, a to z naprzodu obkrzusz jo jużo zisioni.
1: Szako upominania su na pylu zgromadnego żywienia. Na brachu jucej dobrej wyli pak, nie bużo to przedzeszy kamsy iż kroni więcej.
2: Wszyscy rodzice,
0: wszystkie starysze, niegdy dający na kraj albo kulturu, ako nam przepadają swoje zisi, je nam doverią. A każ oglądają nasze zisiuni, starysze brzeze łzy szakszie, aż zisi nimski nauknu. Weni nie widzę zisiuniu jano ako miestno zagrajkanie, weni wecakaju wet nas teke zawieścisz, aż ich zisi nimsku rec nauknu.
2: Uczą się języka niemieckiego.
0: A vo veci rečnosti v žišoniach a konceptach pri nauknieniu nových rečov rozprávila o Štefani Krautzec.

0: Chrjochan. Ja, so Chrjochan, ja. A mi je pa nama tusnija, da se već sušiš. Ach, ta ne gori se pen. Taka veka, Chrjochane je ostrove.
1: Velika burjoka jo mela želku a knehta. Frico jo bil ze Žrljova, a Marijanka jo bila z Kšišova. Jo mela žute oski, take a pšenicene koski. Вона йо деяла жайча, пшифрица до журю бухаш, але тен ні то могав шушаш. Гаш фрицо йо спав, йо тен цаш не хрюхав. Пен йо вена певеду шла, а йом до облица линула. А пен йо була та пестола іще мокша. Мар'янка йо се мислила, нет межо то іш, але как буде то, ve zimě byš. Marianka jo za radu pýtala a jo při starších lůžů se obšašovala. A te su jí gronili, ona dej do komory iš a frico ju za nos přimíš. A na gubu peš dáš, pen bůže frico živný gledáš. A nebžo věce spáš. Věste, ecio Marianka to tak getovala, pen deriš to dali ukazaš, pen nebužo věc ženk nechce přespaš. Ale se myslím, pen budu ještě věc chrochaš.
2: Smarcišovi.
3: Ale jak, až ten žiten musí pneme z té pistolie ven a pneš ti dolojce na kauču ljaža a tam pneš ti šluži, jak já varím.
2: Smarcišovi.
4: Já mnogi raz jo, pnale ženska mi tusnijo a pytargajo a pn se obrušijo a pn je to pšec.
2: A smarcišovi?
5: Ne, já teď nic, já rachnuju až nic.
2: Jo. A váš slijek, smarci ten?
6: Ne, nic, raz, ale to mi nic neškejí, dlatego, až já spím tvardo, až to nešvuším.
2: A ta ženská?
7: Můžu raz, jo.
2: Slyšíš, aby to ve noci teďka při vás
3: ne,
2: doma?
3: Ne, já nic nešuším, entweder on nechrocha, a ja spím tak veľký, až to nešuším. Ja nešuším to.
5: Náš tak chrocha. Pen ten umenil a my máme geri takú špúr. A tam, že pen to spane dali. Jo, tam je, že celo spáš, ja ga nám go.
3: Až usňaš, pen nevieš. Viec chrocham.
8: To kúždy tyke rád nepšiudajo, ale ve mogej spánskej špie sedrie cestčej raz koncertujo. Zna povec cynioneju gubu a nosom obglucnijo jadna česina doroščonych skero kuždu noc sveju žensku abo cvojeka z nocnym koncertom. Pšitom jo dopokazane až samo 60% ših murskich, a styržašća ših ženskih smarcy.

Vice, stoj o moja kolegina Diana Šecova při mikrofonie. My gledame pon svije nakonc týdženja, kak možeš obšity rešti raz v ležajských temperaturách šo, co božeš šo obšity zeš, ali je to nie šo ved jednogo filmovego workshopa ve Grabinje z gönnými vecej. Filmovanie a permakultúra, co ma to nase, jo, vici, Vice k tomu a ja som Gregor Klima, ja žicom vám. Nennt ja ein redenes Wort, redenes Hass. Až Sachelu.

0: Šake druge rece. Vesrešte je druge je kupki stoje peljske familije napredne misnje, uslečke bliske je granice. Druga velika recna kupka malcne rozčo, to je arabska. Ta kupka rozčo dokolaž ma tendencijalnje vele žiši.
1: Kak žiši pojedaju nimske, se pokažo v přespitovanjach do zahopjenka šulje. Frühbelower Kupka, Juja Obridojo, Rizne Samischnos, Shijishi, Tisch zu Dwelische Stare, Kroni Michael Kuhlpresch, Medio Preda, Frühbelower Kupki.
2: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren BASIC eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf. So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Frübel jonento da litzbe se zachadne chlet dozjavnosti. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši jo v čich nimskich stronu negirša v Bramborskej. Jadna Češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mygala uvenožeš přechod večišonje do šulje. Přicuna je teke, až veli žiši má drugu maminu rec ako to nímske. Kupky v žišoniach bývajú veci recne.
2: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es uns, für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, ktoréž potreba veľa recného spichovania a má napríklad arabskú rec ako maminu rec. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nuje fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožilašie je zasežovaš na svejské kosty. Rec je jedna vec. Kradu šakorake kultúry přibytných žiši je dalčná. S tým musí v žišuňach nikak ujiš. Aby to uvenožili, je nosa frübel dalčné kšacké tóre.
2: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentrale Themie. Vícerecnosť v recnom uvýšu a to senzibilné obchádanie s kultúrnymi rozdielami. K tomu slúša teke, až dajú jeze bžez svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svežin ste tam jednak vážne. Uvýsky v žišuňach sú přes QR-kód přistupné v šakých recach. Za nauknenie nímskej rece v žišuni přecetajú tam knigle. To sa čojná dialogický pád. To groni, žiši, kde je slova vyspětováš, kterýž jsou slyšeli. Veďku bláky pen upšašají žiši a opětají rozgrono naujaš v okniglach. K tomu přižo ještí?
2: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To niegroni až kušta žišuňa jadna kšila. Pistopovanie vytvisujo teke v togo, kake žiši sú na miestne. Kamil Jensek uzmiknio, kakú rolu grajo mamina rec tých žiši, ktoré štejú u nímsky uknuš.
3: Ten jazyk očistý treba znať bardzo dobře.
0: Musíš svojskú maminu rec diari obkníže, švena musí byš kšuše fundirovaná, ka služe ako zakvat. Čím veci recu pak dajú ve familii, kronime jej veci recná familia, čím laštej padňo gelešie ju nauknuš pšiducu rec. Zajome napríklad familiu z Afriky, ve ktorých se pieda francojský a afrikánska rec, každo gele chajži do žišonie, žož jo nimščina gvona ucna rec, pe nauknio to gele malcnej nimský. dzieci, ako také, ako doma pieda jano jadno ric. Více ricne familie abo žiši majú s takým liepšinu. Nauknú druge rice malcne a to sa napšadu obkšušio južo žišuni.
1: Šako upominania sú na polu zgromadnego živenia. Na brachujúcej dobrej vili pak nebužo to předozeše kam se iš, kdo ni viancik.
0: Všechny staréše, nehledajúce na kraj abo kultúru, ako nám šepedajú svoje žiši, je nám doveriu. A kaž ohledajú naše žišuny, staréše březo úze šak šie až žiši nimský nauknú. Veni neví, že žišuniu jano ako miestno zakrajkanie, veni vecakajú ved nás teke zaviesčiš, až ich žiši nimskú rec nauknú. A vo veci riecnosti v žišoniach a konceptách při nauknieniu nových riecu je rozpravíva o Štefani Krautzec.

0: Chrjochan. Ja, so Chrjochan, ja. A mi je pa nama tu snio, der da se već sušiš. Ach, ta ne gori se pen. Taga vega, Chrjochan je ostrove.
1: Velika burjoka jo mela želku a knehta. Frico jo bil ze Žrljova, a Marjanka jo bila z Krišova. Jo mela žute oski, take a pšenicene koski. Вона йо деяла жайча, пшифрица до жую бухаш, але тен ні то могав шушаш. Гаш фрицо йо спав, йо тен цаш не хрюхав. Пен йо вена певеду шла, а йом до обліца линула. А пен йо була та пестола іще мокша. Мар'янка йо се мислила, нет межо то іш, але как буде то, ve zimě byš. Marianka jo za radu pýtala a jo při starších lůžů se obšašovala. A te su jí gronili, ona dej do komory iš a frico ju za nos přimíš. A na gubu peš dáš, pen bůže frico živný gledáš. A nebžo věce spáš. Věste, ecio Marianka to tak getovala, Penderiš to dali ukazaš, pen nebužo vec ženk nechce přespaš. Ale se myslím, pen budu ještě vec chrochaš.
2: Smarcišovi.
3: Ale jak, až ten žiten musí pneme z té pistolie ven a pneště do lojce na kauču ljaža a tam pneště šluži, jak já varím.
2: Smarcišovi.
4: Já mnogi raz jo, pnale ženska mi tu snijo a potrgajo a pn se obrošijo a pn je to pšec.
2: A smarcišovi?
5: Ne, já teď nic, já rachnuju až nic.
2: Jo. A váš slijek, smarci ten?
6: Ne, nic, raz, ale to mi nic neškejí, dlatogaž já spím tvardo, až to nešvuším.
2: A ta ženská?
7: Můžu raz, jo.
2: Slyšíš, aby to ve noci teďka při vás
3: ne,
2: doma?
3: Ne, já nic nešuším, entweder bo nechrocha, a ja spím tak veľký, až to nešuším. Ja nešuším to.
5: Naša tak chrucha. Pen ten ubyňo a my máme geli takú špú. A tam, že pen to spane dali. Jo, tam je, že celo spáš, ja ga mám go.
3: Až usňaš, pen ideš. Viec chrucham.
8: To kúždy tyke rád nepšiudajo, ale ve mogej spáňskej špie sedrie cestčej raz koncertujo. Zna půvec cíňonéju gubu a nosom obglucnijo jadna češina doroščených skero kůždu noc svoju žensku abo cvojeka s nocným koncertom. Přitom jo dopokazane až samo 60% všech murských a styržašťa všech ženských smáčků.

Vice, stoj o moja kolegina Diana Šecova při mikrofonie. My gledáme pon svije na konc týdenia, kak môžeš obšetý rešti raz ležajských temperatúrach šo, co môžeš šo obšetý zeš, ale je to nie šo ved jednoho filmového workshopa ve Grabine s gönými vecej. Filmovanie a permakultúra, co ma to nase, jo, vici, vice k tomu a ja som Gregor Klima, ja žiť som vám. Nennt ja ein Rednestwort, Rednestas, až Sache, Lou.